A už už taky čehož ti čakajem. Či to na dychodu v osieni, či to viartania leta už opraz hod. Čakajem. Už už čo čakajem. I u hetem čakanji, ja Andrej Szczepaniuk, razvitvaju się z vami da nastupnaj sustreči u poetičnych rozdumach.